0: musíme balit.
1: Tak se mi zdá, že asi to nesvedem.
0: Musíme balit, dříve než nám vlak poslední ujede. A snad to příště,

jméno obětiny je titul kamaráda. Na obou nohách Vietnamku a jako komfort hlavu.

pod zadkem stránku dykobrazu vzýváme zlatý tele. Sedáme v koutcích u obrazu, čekáme spasitele.

veci. I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromné úředníky a tvory bez svědomí a plasy bez páteře a život bez svědomí a lásku k nedůvěře.

a komu jinému. Pravda, že mě, protože... Po skončení programu stanem v loži Tatry a vypijem do gramu ten svoj pohár Fatry a veziem ju na skútri 4 kilometre a ona mi slubuje,